0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Vamero, duo producenta a DJe, které přináší do taneční scény svěží a energický zvuk.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dámy a pánové, dnešním hostem podcastu Hana jede je Hana Dědochová, vedoucí zvířecího útulku v Olomouci. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, prozraďte mi, jaký jste dnes měla den a co vše jste se zvířaty zažila, co se vám dnes přihodilo?
1: Tak dneska byl docela pozitivní den, protože jeden z pejsků šel do domova, což je vždycky veselý, tak doufejme, že mu to vyjde, že nebude zlobit a že i pánečci budou zodpovědní a že to teda klapne a bude jim dělat společnost po zbytek svého života. Je to mladý pes, takže dá se říct, že takových 9, 10, 11 roků určitě by měl s něma žít.
0: Jak často zažíváte takové veselé dny?
1: Dá se říct, že donedávna to bylo téměř na každodenním pořádku, protože tím, že nám chodilo ročně kolem 600, 500, jak který rok zvířat, tak mnoho těch zvířat se v podstatě navracelo majitelům a ten zbytek šel do adopce, takže někdy třeba 2-3, pak třeba 2-3 dny žádný a pak zase třeba jeden, jo, takže jako poměrně hodně často se adoptuje.
0: No já právě předpokládám, že psi asi tvoří většinu těch v uvozovkách klientů toho vašeho zařízení, které musíme říct, že vlastně v Olomouci, v areálu letiště,
1: ano, správně říkám,
0: v Neřídině, přesně tak. A čili psi asi tvoří většinu těch v uvozovkách klientů, jestli mi tady to potvrdíte, případně jaká ještě další zvířata se u vás vyskytují?
1: Tak ano, z většiny jsou to pejsci a do toho můžeme přijmout i kočky, máme tam pár míst pro kočky, tím, že potom už vzniklo v Olomouci depozitum pro kočky Solo, tak opravdu už se tam ponechalo jenom těch pár míst a na nějakou dočasnou dobu jsme schopni ubytovat Fredku, pokud se najde. Jo, říkám, na dočasnou dobu nebyl by prostor a moc příjemné pro to zvíře, kdyby tam měla trávit nějakou delší dobu, protože samozřejmě každý to zvíře má nějaké potřeby, takže u těch fretek je to třeba, že buď se nám jde majitel během pár dnů a pokud by se nenašel majitel, tak pak jsou spolky, které se zabývají jenom těma fretkama, tak po nějaké karanténě, pokud by se nalezl majitel, tak bychom se domluvili s něma a převezli tam.
0: A když se zeptám, jakou máte vlastně obecně kapacitu u vás v útulku, co se týká ať už pejsků nebo koček?
1: No, tak kapacita útulku tam je 80 psů, u koček je to 15 a ty fretky byly 2.
0: My jsme se ještě vlastně před rozhovorem spolu bavili, že co se týká té naplněnosti, tak v minulých letech to bylo tak, že jste těch psů měli hodně, teďka se ta čísla změnila, takže máte třeba více teďka volné kapacity.
1: Tak ano, máme kapacitně máme větší část kotců volných v tuto chvíli, dneska tam mám 28 psů, ale nemůžeme ji naplnit víc, protože právě vzhledem tomu, že končilo město Olomouc tu smlouvu s námi, tak to samozřejmě mělo dopad i na zaměstnance, tudíž mám méně lidí, méně ošetřovatelů na tu práci, takže si nemůžeme dovolit mít to množství těch zvířat, jako bývalo.
0: A kolik třeba lidí je takhle potřeba mít v týmu, aby vlastně byl zajištěn chod celého toho útulku?
1: Tak je to 365 dní v roce, není to, že byste víkendy zůstali doma a samozřejmě z bezpečnostního hlediska by bylo úplně nejlepší, nejen po fyzické stránce, ale i to bezpečnostní hledisko, když zmíníme, tak je lepší, když jsou na té směně 2. Protože většina, hodně těch zvířat, když je to velký pes, já nevím, 50-60 kilo, nějaké plemeno, které je takové ostražitější a nabušenější a nepřijede zrovna v dobré náladě, tak to není žádná sranda, tak je lepší ho třeba víc na dvou tyčích do toho kotce z bezpečnostních důvodů. Mnohdy s tím mají problémy při odchytech i policajti, což jsou kus chlapů, takže asi tak nějak.
0: Jasně. A vy jako organizace na jak dlouho můžete třeba poskytnout to zázemí takto nalezeným zvířatům? Je to nějak omezené nebo je to prostě na neurčito?
1: Je to na neurčito. Pokud nenajdeme nový domov nebo se nevrátí majiteli, tak v podstatě tam dožije.
0: Stává se to...
1: Jakoby občas ano, samozřejmě. Jsou psi, kteří jsou hůře adoptovatelní. V každém roce vám nějaký 1, 2, 3 zůstali, teď tam máme, já nevím, třeba 3 z 2013, ze 2 z 2014, jo, a tak to postupuje. Jo, protože je to třeba nějaký pes, který má nějaký výchovný problém a buď třeba se i ta adopce zkusí, že někdo to si to riskne a vezme si toho pejska, nicméně pak doma opravdu zjistí, že to nejde a zase ho do toho útulku vrátí. Takže dožívají potom na útulku.
0: Mě právě napadla tady tahle otázka, odkud se vlastně nejčastěji k vám dostávají třeba v tomto případě, nebo asi po většinou se budeme bavit teda o psech, tak jestli jsou to nějací jedinci, kteří třeba byli nalezeni někde...
1: Říkám, do toho loňského roku v podstatě to bylo hlavně 99% nalezený v obcích, kdy města obce mají povinnost se o to zvíře postarat ze zákona, je to povinnost měst nebo obcí. Buď mají vlastní útulek, který provozují, anebo potom musí tu službu si objednat někde jinde. Jo, takže většinu psů jsme přijímali od městské policie nebo od starostů obcí jako nalezený. Jo. A že je to utečené, v podstatě poznáte jenom až v tom případě, že se přihlásí ten majitel nebo se dohledá ten majitel a vy zjistíte, že ten pes je utečený, takže si ho majitel vezme zpátky. Když se o toho psa nikdo nehlásí, majitel se nenajde, potom je tam v zákoně v dnešní době, že tam ta lhůta 4 měsíce od vyhlášení nálezu. Je to majetek neznámého majitele. Jo, neznamená to, že bychom toho zvíře tak dlouho drželi v tom útulku, protože třeba štěně by tam zestárlo. A vždycky je jim líp samozřejmě v domově, takže pak jdou jako do adopce s tím, že to v té smlouvě ti adoptivní rodiče v podstatě mají, že nabývají majetkem to zvíře po té určité době zákonné lhůty.
0: Jak třeba probíhá vůbec, nebo jaké jsou ty první vaše kroky v momentě, kdy vám třeba městská policie dříve vozila nějaké odchycené psy, tak co potom vlastně jste dělali jako první?
1: Tak první se to zvíře vyzkouší se, jestli má čip, zváží se, vyfotí se, zaeviduje se, odčerví se, odbleší se, pak se dá do karantény a v té karanténě samozřejmě se dá na Facebook, na stránky, zveřejní se, pokud má čip, tak se obvolají nebo hledají v registrech, jestli je teda ten čip i registrovaný, takže se aktivně hledá ten majitel, dá se ten pes do karantény. Pokud ta karanténa prochází dobře, to zvíře je zdravý, že druhý den se na něho přijíždí dívat pan doktor a pokud je zdravý, tak se do těch 10 dnů vakcinuje a pak už se v podstatě může nabízet do adopce. Mm.
0: Čili jak jste zmiňovala karanténu, tak vy už jste vlastně měli zkušenosti s karanténou ještě předtím, než tady...
1: Samozřejmě, ano.
0: Vůbec by pokl nějaký ano. Koronavirus a tak dále. A jak vy jste vlastně zmínila, že i občas se najde takový pes, který je třeba agresivnější nebo má horší tu poslušnost nebo respektive neposlušnost, tak jak třeba pracujete s těmito jedinci?
1: Jako ten první den, nebo pak posléze?
0: Spíš jako později,
1: posléze. Tak samozřejmě hodně z nich

0: jsou to kříženci kříženců, takže záleží, co se v nich probouzí za plemeno a jak s ním teda pracovat pak, no.
1: A v rámci těch plemen dalo by se třeba nějak vyčíslit, jestli některá plemena končí v útulku častěji a některá třeba méně, nebo vůbec je to jako...
0: Samozřejmě nejčastěji z těch kříženci, protože těch je největší zastoupení, vždycky je to, a vzhledem tomu, že už jsou tam hodně dlouho, tak je to, potom je to dáno, tak teď si můžu vzpomínat na to správné slovo, módní plemeno. Podléhá to módě, tak jak lidi se oblíkají do nějakých věcí, tak stejně tak u těch psů, že před třeba 20 lety jeli strašně moc haskouní a malamutí, takže se hodně v útulcích objevovali sibirský husky a malamut. Takže je to dáno i tím.
1: Takže
0: v dnešní době je to hodně kříženců, pitbullů, staffordů a tady těch plemen.
1: A když jste zmínila ty domácí mazlíčky, tak to jsou třeba jedinci, o které se někdo nemůže nebo případně nechce starat, tak i takové je možné k vám dovést?
0: Samozřejmě. Tam je to vždycky, to záleží na těch lidech, jo. Nedá se to, spousta lidí přijde a má pocit, že si to může přijít a vyměnit jak ponožky. Takovým lidem moc pomáhat nechcete, protože víte, že když jednoho psa se zbaví, půjde, pořídí si druhýho, zkazí zase ho. Takže je tam nějaký k tomu daný řád. Samozřejmě, když to mě zavolá někdo, že umřeli majitelé, pejsek zůstal sám, je ten prostor, máme ten prostor, nevidím v tom problém. Když zavolají slušně, že se jim nechtěně narodili štěňata nebo něco, pomůžeme jim s inzercí, pomůžeme jim s odčervením, s vakcinací třeba, jo, a vím, že ty štěňata o ty je takovej zájem, že se ani do útulku už nedostanou. Jo, takže je to individuální, nedá se to brát, jakože vezmeme po každý a každý zvíře, je to vždycky o tom, jestli ten prostor máme, a samozřejmě musí na to být i finance. Správně by majitel měl za to zaplatit. Minimálně, aspoň nějakou částku, protože říkám, minimálně je to výchovné hledisko.
1: Je pravda, že u vás vlastně čím méně těch zvířat u vás je, tak tím je to vlastně lepší, že jo?
0: Protože samozřejmě.
1: Ta zvířata takhle nekončí aspoň na jednu část svého života vlastně opuštěná. A klidně nám můžete prozradit, jak dlouho vlastně už tady olomoucký útulek funguje, jak dlouho případně vy osobně jste s ním spojena a jestli třeba i tady v tomto hledisku došlo k nějakému vývoji z pohledu těch let.
0: Tak v podstatě olomoucký útulek funguje od roku někdy 91, ale to ještě nebylo v Neředíně, to bylo ještě ve Chválkovici, kdy to pro nás dělal pan doktor Pospíšil. A pak se nějakých toho 91 do 96 se různě hledalo místo, nebo 95 hledalo místo, prostory, kde by se ten útulek mohl vybudovat, až se teda našlo v tom Neředíně a začalo se budovat tam a v 96. se otvíral tam. Ale jakoby nějaká ta zvířata tehdy buď něco měli v dočaskách, tak jak to už dneska zase funguje u spolku, že to mají v dočasných péčích, takže v podstatě vznikl spolek pár nadšenců lidí, kteří si prostě pobrali zvířata dom, protože v těch dobách útulky neexistovaly, takže a začínalo se od píky, no.
1: Čili vy jste tam byla od úplného vlastně začátku?
0: Byla jsem členem ligy, ale jakoby zaměstnancem jsem se stala řadovým, který nějak nepomáhal v tu dobu, když jsem byl na mateřské dovolené s dětskama, nebo možná s malýma dětskama už chodila do práce, to už přesně nevím, ale nastoupila jsem tam v roce 99, takže ne moc dlouho poté, co se otevřel olomoucký útulek v Neředíně.
1: Co se otevřel? A jak často se třeba najdou lidé, co se rozhodnou zvířatům, respektive vám jako útulkům, něco věnovat?
0: To se dá říct, že taky téměř každý den.
1: Opravdu? Každý den?
0: Opravdu. Protože je to i tím, že spousta darů ani ty lidi až tak moc nestojí a spousta lidí už dneska přemýšlí ekologicky a nerada něco vyhazuje a my třeba spotřebováváme, máme spoustu ručníků, protože když se to zvíře koupe, my tam nemáme. Pračku teda máme, ale není tam kanalizace. A takže svoz odpadních vod my jsme se nedoplatili, kdybychom měli denně prát všechny ty věci, takže je prostě jednodušší ten ručník použít jedenkrát a vyhodit ho, protože i to můžou být třeba nakažlivé nemoci, když se ten pes koupe, takže je to i bezpečnější. Takže spousta lidí nosí tyto věci, deky, co vyřazujou, kterými pak podestiláme třeba do bud nebo do těch vyhřívaných budov, do pelíšků.

0: Takže to jsou věci, které nikoho nic nestojí, protože každý jednou za uherský rok uklízí ve skříni a potřebuje se těchto zbavit. Věci zbavit, pak v Olomouci asi spousta pejskařů, každý den někomu odejde jeho zvíře a zbyde mu doma granule, ať už jsou celý načatý, nenačatý, nebo léky po pejskovi přijdou, nejsou líní zavolat a přijít a přinést nám to s tím, že pokud když zjistí, že to využijeme pro nějaký hostěk, tak to donesou, takže jako opravdu téměř každý den někdo něco donese.
1: A pokud by se našel v tuto chvíli někdo, kdo i tak by vám chtěl jakkoliv pomoct, tak jak by to mohl udělat? Co je pro vás nejlepší?
0: Vždycky je lepší, když si zavolá a zjistí aktuálně, jo? Protože třeba zrovna teď tam mám i tím úbytkem těch psů, kdy jiný roky jsme mývali 60-70 psů na útulku, tak tam mám teď zásobu krmiva no, na 3/4 roku, dá se říct. Což znamená, že přibírat další je téměř nesmysl. I to krmení má nějakou dobu expirace a tak dále, tak dále. Takže je lepší vždycky zavolat. Jo? Jsou pak třeba nějaké speciální diety, které musíme dokupovat. Jo? Veterinární. Nebo třeba dochází konzervy, nebo nějaký pamlsky dochází. Jo? Takže když ti lidi zavolají, tak já v tu chvíli vím, co zrovna potřebujeme, co není.
1: A je třeba něco teď aktuálně, protože ještě je relativně chladno venku, tak jestli něco vyloženě, co vás teďka napadá, nebo je lepší tedy zavolat?
0: No v tuto chvíli fakt asi jenom finance, protože jak říkáte, ještě je zima a vytápění těch budov vzhledem k tomu, že tam jsou elektrické kotle, taky není z nejlevnějších, takže třeba takto.
1: A vy máte teda nějaký účet nebo transparentní účet?
0: Máme transparentní účet, ano.
1: Perfektní, tak...
0: Ale z hlavy vám nepovím číslo. Začíná 7766. Ale jinak na stránkách by ho našli.
1: Na stránkách, určitě. Já si myslím, že my ho potom můžeme přidat vlastně i takhle k nám do videa, čili vlastně v tuto chvíli ho možná můžete vidět před sebou na obrazovce, takže vlastně určitě útulek bude rád za jakoukoliv částku, kterou případně by se rozhodl někdo prospět a přispět. A je pravda, že co se týká těch financí, tak ty jsou vlastně univerzální, čili dají se použít na cokoliv.
0: Samozřejmě.
1: Ať už na stravu, že jo, nebo na různé
0: tady. Tam pak veterinární péče, ta taky něco stojí, léky. Říkám, energie, vodu potřebuje, tak to je čině. Někdo každý si myslí, že prostě je to pes, takže stačí ten pytel krmení, ale není to jenom o tom.
1: A co kdyby se někdo rozhodl, a znám takové lidi, samozřejmě i ve svém okolí, že by si chtěl pořídit pejska z útulku, tak může se na ně třeba někde podívat, nebo musí nejprve přijet k vám do útulku?
0: Tak určitě může na těch stránkách zase si předvybrat. Vždycky je lepší, když ty lidi vědí, co chtějí. Aspoň trošičku. Protože třeba dneska a tím, že zase bydlíme, nebo máme útulek ve městě a spousta lidí ve městě chce samozřejmě malinký pejsky a všichni by chtěli Yorkshire a všichni by chtěli nějaký ty malý postelový fifinky, který my tam nemáme. Potom je zbytečný, aby ten ošetřovatel, který se může věnovat těm psům, který tam má, je prováděl, když je tam nenajdou.
1: Čili
0: pokud toho malýho psa, tak opravdu je nebudu provádět útulkem, v kterým mám v tuto chvíli velký plemena a starší psi, nebo přijdou pro štěňátko, pokud tam nemám štěně, nebudu je provádět po útulku, pokud tam to štěně není. Neschováváme před něma nic a všechny ty zvířata opravdu jsou na internetu. Jo, teď tam teda jedno štěně mám, ale už teď mě na něho asi 6 zájemců, takže...
1: Což je vlastně super, že vám tam zůstávají...
0: Samozřejmě, na jednu stranu je to fajn, na druhou stranu jako naštvete spoustu lidí, aniž v podstatě za to můžete. Máte jenom jedno štěně. A to je ještě dobrý, jako když byli naposledy štěňátka nějaký křížencí Yorkshire, tak to bylo 20-30 lidí na jednoho pejska. Takže naštvete tolik lidí, kteří mají pocit, jakože přece proč zrovna oni nebyli vybráni.
1: A jsou tam třeba nějaká kritéria, která vlastně ti zájemci potom musí splňovat, nebo jaký je vlastně další postup?
0: Tak samozřejmě měli by být zletilí, měli by vás trošičku přesvědčit o tom, že to, který zvíře se k ním bude hodit a že ho zvládnou. Jo, je spoustu lidí, jak říkám, máme tam převážnou většinu těch velkých a trošku problémových a přijde vám, já nevím, slečná paní, která jí z postelí váží 40 kilo, vezme si toho 40-kilového psa a furt vám tvrdí, jak takový plemeno měla, no ten pes odtáhne. Těžko pak s takovým psem bude chodit na procházku. Buď by dřív nebo později z toho byl nějaký průšvih, ale oni naštěstí sami pochopili, když si to vyzkouší tam, že jsme nekecali, že máme pravdu, že to fakt asi nepůjde. Jo.
1: A stává se to, nebo máte vy vůbec vlastně pravomoc k tomu, třeba pokud si někdo by chtěl vyloženě fakt nějakého většího psa, vy třeba vidíte, že vypadá, že jako není úplně způsobilý na to, aby ho zvládal, tak mu ho jakoby odmítnout?
0: Je to možný.
1: Je
0: to možný.
1: Ale předpokládám, že asi se to moc neděje, že většinou ti lidé dají třeba nějaké vaše doporučení.
0: No ne, to byste se divil.
1: Jo, máte i takové případy?
0: No, myslím, že když se pojáte na FB, tak začínám, přestáváme věřit tomu, že jsme národ inteligentních lidí. A takže hodně lidí jako opravdu si nenechá vymluvit.
1: Máte s tím třeba spojený nějaký příběh nebo něco, nějakou historku třeba?
0: No tak měli jsme tam malýho pejska, který teda přišel ze zarostlou, nebo asi mu někdo někdy nějaké, nevím jestli dítě a rodiče nevěděli, nebo jestli to bylo cílené, měl zarostlou gumičku hrtanu, málem umřel, protože už to prorůstalo ten hrtan. Ale byl to malinký pejsek, takže strašně líbivé plemeno, ale od začátku byl takovej kousavější, možná díky tomu, co zažil. I to zranění bylo v tu dobu bolestivý, takže možná to bylo i kvůli tomu a možná kvůli tomu, že vůbec ho nikdo nevychovával, těžko říct. A ten byl 6x v adopci. 6x.
1: To...
0: A dobře, u prvního se to řeklo jenom, že to říkáme my, že nikdo jiný, jenom ošetřovatelé, tak tomu se nevěří, tak si ho adoptovali. Nevadí, nic nevadí, my to zvládneme. No pak ho vrátili, že pokousal. I druzí už věděli, že jednou pokousal. Ten šestý věděl, že 5x pokousal. A stejně si nedali říct. A stejně ho nakonec vrátili. Měl nakonec štěstí, tehdy nějaký nově otevřený hotel s převýchovou v Kladně, nějaký VIP pes, nebo tak nějak, už si nespomenu přesně ani na ten název, už je to nějaký pátek zpět, dal výzvu na Facebook, že přijme nějakého problematického pejska z útulku na převýchovu. Po těchto zkušenostech, jo, bylo nejlepší volba, tak jsem jim nabídla ho, samozřejmě se tam ozvalo víc útulku, měli jsme štěstí, jako padla volba na něho, byl tam poměrně no, přes půl roku určitě a nakonec si ho nechala jedna z těch, co ho tam převýchovávala. Zaplať vám za ty dary, protože ono převýchovat psa dobrý kynolog samozřejmě umí, ale mnoho lidí si neuvědomí, že správně to není o převýchově psa jenom, ale většinou i o majiteli. Takže když my je v útulku s něma pracujeme a víme, že s nám už nic neudělají, že v pohodě, ale vezme si člověk, který jako jo, já vás poslouchám, já ty zkušenosti mám a ano, vím, jak to budu dělat. A udělá chybu a tak ten pes se dostane zpátky do toho stádia, v jakým byl. Takže tam je problém. Správně by měli převychovávat se psi už rovnou s majitelem, aby ten majitel věděl, jak se k němu, jak s ním nakládat. A někdy ani to nepomůže. Jo. Teď by se nám měl vracet znovu pes z adopce, který škaredě pokousal, paní chodila na zvíkačku, věděla taky, že se jedná o problematického psa, troufla si, riskla to a vypadá to, že pes přijde zpátky. Naposledy jeden pes, a to tam bylo škaredý úraz ruky, kdy paní má trvalý následky. Jenomže, jak to chcete udělat? Jednáte se svéprávnýma lidmama, kteří splní i to, že dochází, snaží se vás vnímat, ale pak už s něma doma nejste, nevíte, co udělali za chybu. Riskují tím nejen svoje zdraví. Začínám vážně uvažovat o tom, že sice mě asi zbytek pejskarského světa zežere, když u některého psa napíšu, že zůstane nadále v útulku, protože ho nevydám z toho a z toho důvodu, ale že asi to udělám, protože jak jinak chcete to. Je ani proto zvíře není dobrý, samozřejmě chvilku si zvykne 2-3 měsíce někde a zase zpátky útulek a zase 2-3 měsíce někde.
1: To samozřejmě ani pro toho psa není asi
0: ideální. Ani pro to zvíře samozřejmě, jo. To vždycky říkám nebezpečí pro ty lidi, vždycky si říkám, když bude ohrožovat jenom vás, tak je to vaše volba. Ale nedej bože, když vám uteče a provede někomu něco, kdo si toto nezvolil. To je zaslužená věc, že?
1: Tomu určitě to riziko je.
0: A samozřejmě to riziko tam je.
1: A vy jste zmínila, že i existují teda instituce, kde je možné jakoby na nějakou dobu dát toho psa a oni se jim třeba věnují, protože mají třeba špatné návyky nebo jsou jako velice neposlušní a čili můžou je skutečně převychovat.
0: Určitě jsou výzvikáři, kteří se tím zabývají.
1: A jak dlouho to třeba trvá takový?
0: To je individuální, jak který zvíře.
1: Jako je to v řádu třeba týdnů nebo měsíců spíš?
0: No to spíš měsíců.
1: Měsíců. Mhm. A pokud by měl někdo z řad veřejnosti třeba zájem, může přijít k vám a půjčit si třeba pejska?
0: Máme možnost venčení, ale je to tam, je to podmíněno členstvím v Lize s uzavřenou smlouvou na to venčení. Je to z důvodu, protože v podstatě, když s tím zvířetem svou zvenku, tak za něj zodpovídají, takže potřebuju to mít nějak. A my zase zodpovídáme za zvíře, takže jak jsem říkal, že ty 4 měsíce je to majetek neznámého majitele, takže v tu dobu, kdyby utekl těm lidem, tak je to průšvih, protože není náš. Kdyby něco někde provedl, tak i z tohoto důvodu je to trošičku zkomplikovaný. Navíc bychom celý den nedělali nic ničeho, vzhledem tomu, že jsou pod náma vysokoškolský koleje, kdy se děcka někdy nudějí a doma zvířata třeba mají, no tak by přišli všichni venčit. Nejde to. Máme, nevím, v letošním roce asi přibírat další nebudeme, protože tím, že je mín těch psů, tak ti venčiči, který tam máme asi 300 v těch členů. Mm. Samozřejmě jako ne každý chodí pravidelně, jo. Dobrých skalních, stepních, kteří fakt chodí v zimě, v létě, v dešti, v mrazu, těch spočítáte na prstech ruky. Jo. Takže pokud bych vzala někoho teď ještě tak zcela výjimečně a jenom někoho, kdo by třeba mal v týdnu. Jo, protože o těch víkendech, když je hezky, tak ta ošetřovatelka nestíhá navazovat psi. Pak už třeba ani žádný nemáme na tu vycházku. Mm-hmm. Jo. Ne každý je vhodný, ne každý člověk si troufne na toho velkýho a hodně z nich už je starších, takže 2-3 procházky nezvládnou už za den.
1: No, to rozumím. Já jsem spíš samozřejmě cílil tady na to, že ten váš útulek je samozřejmě omezený i co se týká nějakých výběhů, těch koců a tak dále, takže z pohledu toho, že samozřejmě těm pejskům by to mohlo pomoci, to, že by takhle chodili na ty procházky, ale když vy říkáte, že...
0: Samozřejmě jí to pomáhá, jako výběhu je tam možná víc, než potřebujeme. Jde tam o to, že ty zvířata, pokud jsou v tom výběhu sami, tak prostě neběhají sednou k té brance a koukají na vás jak na svatý obrázek, takže samozřejmě radši jdou ven. To je jediný, kdy trošku žárlíme, když přijdou venčiči a vy víte, že se tam o ty zvířata staráte a krmíte a ošetřujete a já nevím co, mazdíte, rajete si, ale když přijde venčič, tak to je pán Bůh.
1: No, ale já jsem na druhou stranu rád, že je o to zájem i takhle z řad veřejnosti, protože samozřejmě to je taková vlastně dobrovolná činnost, že ti lidé vám chodí pomáhat a tak dále, takže to si myslím, že možná je v dnešní době i trošku jako vzácnost, takže je to super a hlavně těm pejskům to vlastně výsledku pomáhá nejvíc.
0: Určitě.
1: A v posledních letech se často mluví také o problému s množírnami. A mě by zajímalo, jak velký problém ty množírny představují.
0: No, já myslím, že hodně velký. Když se podíváte teď jenom za poslední, já nevím, 3 týdny, měsíc možná, nějaký 3 byly odhaleny, díky, byť covid je špatná nemoc, tak v něčem byl dobrý, možná. Přišlo se na to, že jsou někde zvířata zavřená a prostě je to množírna. Hmm. V Plzni to byla nějaký němec děvčáci, kteří si tam žrali mezi sebou, jeden oběšenej v kotci, jak se snažili utíct, protože ohladu a nikdo jim tam to žrádlo nepohodil. Panička teda jenom v nemocnici, no ale tak aspoň se na ně přišlo. Že?
1: Předpokládám, že hlavně jako motivem těch lidí, kteří mají množírny, tak jsou předpokládám peníze, protože oni vlastně potom ty štěňata už dále vlastně prodávají.
0: To si myslím, že je ta nejhorší forma.
1: No, nejhorší jsou ještě jiné, jakoby, proč?
0: Jsou. Podle mě jsou to ty psychické nemoci hromadění. Ať jsou to věci, tak mnohdy i zvířata. Jo, já jsem to zažila někdy, já nevím, který to byl rok ve Štarnově, tam byla asi 80 psů, měla stará babka a ona jezdila s dvoukolákem do Štemberka pro žrádlo, jako. Mm-hmm. Ale prostě ta smečka neuměrně rostla, plus příbuzenská plemenitba, takže samozřejmě už se to pak rodí, no někteří mrtví samozřejmě a nebo postižení vážně.
1: A existuje nějaké řešení, jak tady ten problém jako eliminovat?
0: No, muselo by, já nevím, no, zákony nějaké jsou, ale pak ti, jenž by měli, tak tvrdí, že nejsou dostatečné, nemyslím si úplně.
1: A jak se třeba na ty množírny přijde? Je to většinou spíš jako náhoda, nebo jako...
0: Spíš náhoda.
1: Mhm. Takže vlastně nebojuje se proti tomu nějak jako systémově?
0: Takhle, ty nejhorší, co jsou za ty peníze, co z toho má někdo ten výdělek, tak tam jediná si myslím, že šance, že kdyby to mohlo zmizet, je, že by to nepodporovali lidi nákupem. Teď tady máme někde u Štemberka jednu a stále lidi nakupují a umírá jim to pak na parvovirózu, ušetří o 10 tisíc, ale 20 trčí na veterinách a nakonec ani to zvíře nemají.
1: No já se přiznám, že právě tohle to jsem slyšel, že ve výsledku ten pes, který ho člověk koupí jakoby levněji, případně z té množírny nebo takhle nějak, řekněme, nechci říct nelegálně, ale prostě bokem, tak potom to majitele stojí v nákladech daleko víc.
0: Může.
1: A v čem to teda je? Je to tím, že může mít třeba nějakou nemoc, nebo ještě za nějaké...
0: Teď třeba to, co jsem se zmínil, to je štemberské, tak tam hodně zvířat má parvovirózu. Pokud nemáte vakcinovaný zvířata a už vám tam jednou ta parva proletěla, tak samozřejmě každý další štěně tomu pochytá, protože pochybuju, že se tam dezinfikuje, že se tam pouští germicidní lampy a že se toho v tom prostředí, kde se to drží, že se toho někdo zbaví. Jo. Tam teda to vypadá ne, že by to chovali přímo oni sami, ale pravděpodobně, já nevím, ze Slovenska, z Polska, když se pováte tak plno inzerátu, tak to překoupí od nějakých těch, co se jim to nechtěně doma narodilo. No, tam koupí za 500 štěně, no a pak vidíte inzeráty a ne, neprodávají je levně 6, 8, 10 tisíc.
1: Předpokládám.
0: Za podvraťáka.
1: Předpokládám, že to je podle plemena ještě, že některá
0: samozřejmě,
1: jsou dražší.
0: Samozřejmě, jo.
1: A která jsou třeba nejdražší, ta plemena?
0: No já mám pocit, že tak teďkom takhle u těch malých snad ten pomerajen, ten kolem 40 tisíc, co jsem se dívala, ale nekoukám na to moc, abych pravdu řekla.
1: Hmm.
0: Čili... Pak samozřejmě u psů jakoby, je to různý plemena vždycky, asi si myslím, že ty, které jsou málo početnější, že budou asi i dražší. Jo, a pak je to odvislý ještě teda, pokud jsou to pejsty s papírama, tak samozřejmě o tom, jak dobrá je ta chovatelská stanice, jaký má výsledky, pokud je to pracovní plemeno, tak samozřejmě se tam ledí na to, kolik zkoušek složil, který z rodičů a tak dále, tak dále.
1: Ono často se vlastně říká, že tady ti psi jsou právě, jsou čistokrevní, pokud se nepletu, že? Pokud mají tu dokumentaci k sobě.
0: Pokud mají průkaz původu, ale už aj s tím se jako švindlujeme, tak všechno jde sfalšovat,
1: že? To máte pravdu.
0: Jo, a spousta lidí opravdu neví. Jako je fakt, že jsem jednou měla na útulku pejska a pán si přišel vysvednout, takže jsem měla tu možnost ten falešný průkaz vidět. Jo, takže...
1: A pokud by nás v tuto chvíli poslouchal anebo na nás koukal někdo, kdo třeba nemá až tak moc zkušenost se zvířaty, tak mohl byste jenom popsat, co vlastně tady ten průkaz toho původu vlastně zaručuje, nebo jak, proč jsou ty psy dražší a tak dále?
0: Tak samozřejmě ten správný chovatel, který chová papírové zvířata, tak se účastní výstav, dělá pro to zvíře maximum, před krytím se samozřejmě vybírá vhodný protějšek, ne že bude kryt bratr, sestra, kdokoliv, takže se vybírá vhodný protějšek a většinou u většiném plemen jsou různé i zdravotní testy, jako dysplazie kyčlí u ovčáku, jo, ale každý to plemeno má svý. Někde už se dělají dneska i rozbory krve a já nevím, jo, záleží jak který plemeno, protože pak už jsou jejich kluby a ty si jakoby vyměňujou, co všechno to, který daný plemeno bude, musí mít, aby mohlo být uchovněný.
1: Perfektní, super. A vy jste také místní organizací Ligy na ochranu zvířat. A pro zase někoho, kdo třeba není v tom tak zainteresovaný, jestli byste mohla popsat, čemu se tato organizace věnuje?
0: No, dá se říct, že v poslední době máme síly už na to akorát provozovat útulek. Samozřejmě někdy, když se tvoří zákony, tak se snaží trošičku do toho vstoupit s nějakým podnětem. Pokud se k tomu dostaneme, dřív to bývalo tak, jako že jsme byli jedna z prvních organizací vůbec v republice zabývající se tímto, tak to bylo jiné, že dneska je jich tolik, že samozřejmě je to složitější. Každý na to máme pohled trošku jiný, takže je to v podstatě jak v politice. takže za ty leta toho bylo spousta, samozřejmě osvěta nějaká, pro děcka se dělávaly dětský dny, když je možnost, tak vezmeme na exkurze. Jo, je to prostě, záleží, jak to úplně si nespomenu, co všechno, ale to člověk bere tak jako automaticky, že pořádně ani neví.
1: No, mě právě, se přiznám, podle už jenom toho názvu, vlastně Liga na ochranu zvířat, tak vystanula ta myšlenka, že jako bojujete samozřejmě proti třeba majitelům, kteří mohou třeba týrat ta zvířata a tak dále. Tak je třeba i tohle z toho, jakoby...
0: Tam spíš, jakoby dá se říct, že fungujeme spíš jako poradenská... poradenstvím. Protože v podstatě ze zákona může, jediný, kdo může označit, že se jedná o týrání, je krajská veterinární správa. A ta může doporučit odebrání a odebírá obec nebo město. Možná tam je zakopaný pes, protože obce nebo města pak to říct, že na to nemají finance.
1: A takový, vlastně takové zvíře potom putuje vlastně k vám, předpokládám?
0: Potom putuje do některého ze smluvních zařízení, nebo pokud mají vlastní, tak do vlastního.
1: A vy u vás setkávali jste se také s nějakými tyranými zvířaty, nebo?
0: Tak určitě se pokud tak dlouho jste v útulku, tak určitě se setkáte i tady s tím, nevím, Ovčák, i Iggy, tenkrát to bylo taky na Facebooku, byl tady nějaký človíček v Olomouci, který víc štěňat tam zmizlo za podivných okolností, ale bohužel zákony jsou takové, že musíte dokázat, takže pak najednou se u něho objevilo štěně Ovčáka Iggyna, kdy to lidi zase zbuntovalo a opravdu zvíře vypadalo čím dál tím hůř, takže se podávali podněty a na město a právníkovi a policajtům a město to zhodilo ze stolu a že nic, pak tam naštěstí nějaký pán, nevím, jestli měl známosti, nebo z něj měli strach, tak konečně začali jednat, no když nám ho přivezli, chtělo se člověkovi brečet. Jakoby... štěně německého ovčáka s dolámanýma nohama, na kterých musela chodit dál. Bylo to dlouhodobější to tyrání, ale bohužel, abyste měl důkazy, tak dřív s tím nikdo nic nadělat nemohl. Jo, ale tam byli úředníci laxní. Takže vždycky je to tady bohužel o tomhle s tom, ale vy musíte mít ty důkazy, protože jinak pak není nikdo potrestán.
1: Je vůbec na to jako legislativa, tady na tohle sto, protože nebo hrozí respektive za to týrání nějaké tresty?
0: No, hrozí, ale donedávna je nikdo nikdy neuplatnil. Jako nám by aspoň stačilo, kdyby takový člověk měl zákaz chovu pak následně, protože jinak je to, no tak jako co, tak mu udělá někdo bubu za jedno a on jde a pořídí si další.
1: Pořídí si další.
0: Jo?
1: Asi předpokládám, že tady ti lidé, kteří toto provádí zvířatům, tak většinou mají třeba asi nějakou jako poruchu, nebo osobně bych to tak jako typoval, že musí být třeba
0: Já nevím, já si myslím, že možná hodně v poslední době je drogy i ty zatemňují mozek, kdy pak člověk dělá věci, které normálně nedělá třeba. Jo, takže i toto myslím v tomto hrálo svou roli.
1: A jaký byl potom další osud třeba? Vy jste zmínila toho Iggyho, toho vlčáka?
0: To byla Fenka. No, tak několik operací za sebou, dala se dokupy, našel si krásný domov, to všechno jako jo, bohužel jsme nevydrželi s nervama a stahli jsme ju pak vlastně jakoby na nás, že se donutil ten majitel nebo ukecal, aby ji přepsal, protože jsou ty tahanice a soudy a jiné a může to taky dopadnout tak, že to zvíře je mu navráceno.
1: Tomu původnímu vlastně majitel, aha.
0: Ano, vyléčené, dané dokupy po psychické stránce opět takovému člověku. Takže v tomto je toto strašný. Jako buď vydržet s těma nervama, doufat do poslední chvíle, nebo se pak dopustit též něčeho protizákonného. Je to těžký. Někdy je to hodně těžký.
1: No to se vám nedivím, to musíte mít skutečně občas pevné nervy a ze železa, abyste to dnes to zvládli. Ale rozumím, že samozřejmě člověk, pokud se tomu věnuje dlouho a kontinuálně, tak samozřejmě pak už ho i mrzí, že některé věci třeba nejdou z pohledu té legislativy, nebo že skutečně se může stát tady to, že prostě pes, který byl týraný, tak potom může skutečně být navrácen.
0: Se vrátí, já myslím, nedávno to měli vězivčíkovi v nouzi, takový případ taky, takže tam teda dobrý spoustakrát, nebo nějakou pokutu zaplatili, ale pak dělali nějaký soudní řízení, tak zatím všechno vyhráli, ale ještě nějaký jsou na cestě. Jo. Takže je to o tom potom jako to dělat touto cestou, což vám samozřejmě nepřidává, potřebujete mít klid na tu práci, čas na ty zvířata a ne se někde tahat dlouho po soudech u případu, který je viditelný snad i pro laika.
1: A vybavíte si ještě třeba nějaký teďka případ, třeba nějakého psa, který u vás skončil a měl třeba nějaký problém, byl skutečně týraný a podařilo se ho potom dovést k tomu, že to vlastně měl celý ten jeho příběh šťastný konec, ať už...
0: Tak těch bylo několik za ten život, já nevím, naposledy, nebo nevím, 2 roky asi zpátky, to bylo štěně, křížence taky někde z nožírny, takže původně přišlo jenom s poraněným okem. Mysleli jsme, že to bude jenom to očeno, který teda nakonec přišel a když nešlo léčit. A zjistilo se u toho, že má vrozenou vadu ze srdce, takže se ještě muselo na operaci srdce. Tam pak pan doktor zjistil, že má teda 2, takže ještě v roce bude muset, ale mezi tím se našel domov, tu druhou operaci nakonec nemusel absolvovat, nicméně žije si s šťastným životem, ale nebude dlouhý. To srdíčko nevydrží věčně a to se vědělo, ale žije krásný život. Což je úžasný. U těch nemocných zvířat vždycky člověk obdivuje, protože ne každý chce nemocný zvíře. Říkám, tenhle se v tom počátku nevědělo, jestli vydrží, jak dlouho to srdíčko vydrží, bytě po operaci. Takže to je obdivuhodný, že někdo do toho jde, že takhle pomůže, protože samozřejmě má víc času být s ním fyzicky.
1: A tvoříte si třeba i vy nějaký jako blížší citový vztah k těm zvířatům, které máte u vás?
0: Tak samozřejmě máme každý svýho oblíbence, určitě, ale úplně nechcete a nemůžete. Protože kdyby tomu bylo tak v podstatě to, co prošlo útulkem, by bylo u mě doma. Pak by to tam bylo horší jak útulku, což je blbost, jo. Takže furt musíte mít na paměti, abyste, jak jsem říkala, že to je nemoc to hromadění, neskončil u toho hromadění. Takže musíte umět i pustit, jo, pustit zase do toho domova, protože tím máte i vy zase prostor a můžete pomoci dalšímu.
1: A předpokládám, že člověk z toho má jako dobrý pocit, když to je pak ten pejsek do dobrých rukou.
0: Tak určitě vám to dělá radost, když ho vidíte po letech z nějaký pozdrav nebo něco. Já tím, že už jsou tak dlouho, tak teď teda bohužel se probírám hodně mailama, kdy posílají poslední pozdrav, kdy jsem zvířata vydávala někdy třeba v roce 2000 a dneska jsou to starší pejsci, kteří prostě dožili a odešli na stáří. Jo, ale takže našel si jim domov na 12, 13, 15 let, což je krásný.
1: To je určitě super.
0: No, někteří, s některýma jsme ve spojení, že třeba napíšou několikrát do roka pozdrav od toho pejska, jako jak se má, jak žijí, takže jo.
1: Napadlo mě právě, jestli třeba oni i se zastaví někdy za váma, pokud jsou
0: určitě,
1: třeba z okolí.
0: Určitě, Moučáci tam je to bezesporu, ale někdy i dálkaři samozřejmě přijedou jenom tak, jako se ukázat, že jdou okolo, to jo.
1: A kam všude vy vlastně ty pejsky potom posíláte? Jako je to do různých koutů republiky, jo. Nebo je to spíš Morava?
0: A i mimo republiku. Jo, a i ve Švýcarsku máme, v Rakousku. Jako je to samozřejmě výjimečný, ale můžou samozřejmě i za hranice. Takže jo, po celé republice, pokud je zájem a ti lidi jsou ochotní přijet, tak a už to vám trošku, že když někdo pojede 300 km se jenom nám se napodívat, ještě ani neví, jestli to klapne, tak už vidíte, že ten člověk asi pak vážně chce, že to není jenom.
1: A kolik vy osobně? Předpokládám, že máte taky nějaké psy doma nebo nějaká zvířata?
0: Jenom jednoho.
1: Jednoho máte?
0: Jednoho. Teď teda mám doma ještě jednoho útulku, nebo dva útulkovi. Jeden starý, slepej, hlukej kokr. A štěně teď, protože bylo po taky nějakým zákroku na očičku, takže a na útulku by bylo samo, že štěňata teď nemáme, no tak má individuálku. Jinak jednoho a ani toho už jsem nechtěla, protože právě proto, aby si člověk mohl brát domů. Někdy potřebujete psychicky povzbudit některýho, nebo potřebujete poznat, jak se chová doma. Takže si myslím, že platnější budu a byla bych... Teď mám teda fajn fenu, která mě pomáhá socializovat, ale jo, už jsem se nechtěla. Mm-hmm. Že... Taky už nějaký věk mám. Dědicové mají vlastní psy.
1: Vlastně.
0: Takže tak. A vidím to, jak to pak dopadá. Takže tak jako spíš už pak bych si brala jenom z toho útulku. A jinak mám celý život jsem měla a mám Erdel teriéry. Jenom jeden jediný měla teda, byl teda koupený s papírama, zbytek byl tak, jako že někdo se jich zbavoval. Hmm. Takže v podstatě taky zachránění, akorát jsem zůstala u toho plemene.
1: A je třeba něco, na co byste chtěla upozornit, nebo co byste chtěla vzkázat lidem, kteří přemýšlejí o pořízení domácího mazlíčka? Možná teď v tomto případě spíš třeba na ty, kteří mají první zvíře, nebo uvažují o prvním třeba pejskovi nebo kočce.
0: Tak určitě to chce velmi dobře zvážit. Fakt si, já nevím, třeba jich klidně ke kamarádům zajít a poptat se, protože mnoho z nich si opravdu neuvědomuje, do čeho jdou. Jo, že to je, spousta lidí přijde totiž, že by chtěl pro dítě. Pejska, je blbost. Děti jako všechno to přestane velmi brzy bavit a venčit, pak musí chodit ten rodič a jak říkám, je to v dešti, je to v zimě, je to prostě, když se vám nechce, je to prostě, když jste nemocný, musíte vstat a jít. Pokud předpokládám, že bydlíme v bytě, jo, tak tam to opravdu jinak nejde, ještě na tom domku můžete třeba otevřít ty dveře. Ale v tom bytě prostě musíte jít. Takže fakt to chce dobře zvážit a že to je rozhodnutí, jak říkám, 10-15 let. Je to omezení na dovolených, je to omezení spoustu věcí, najednou musíte dělat jinak. Takže každý den se musíte vrátit, nemůže se někde na den, na dva zapomenout, jo? Takže si myslím, že jako fakt to chce dobře zvážit, pak to chce mít tu trpělivost, protože nevím, jak, jestli by si vzali teda staršího nebo mladšího, protože už štěňat musíte počítat s tím, že opravdu ze začátku něco zničí, než ho vychováte a než ho naučíte a že tam budete mít loužičky a že tam budete mít aromátky. Ráno, než jsem odcházela do práce, nebo ráno včera, když jsem přišla z práce, tak na posteli jsem měla sbírku bot, ponožek, počkor, prostě kde co to zvíře našlo, kus urvaný holina. Jo, takže počítat s tím prostě, že takové věci prostě jsou, ano, ze začátku je to sranda, ano, potom už to třeba sranda není, pak třeba zničí něco, co máte buď ráda, nebo to stálo moc peněz, a s tímto vším je potřeba počítat. Pak i s tím, že spousta lidí má hluboko do kapsy. A buď teda udělat si pojištění na to zvíře, anebo si fakt začít odkládat. Nejde o pořizovací cenu zvířete, nejde o krmivo, tam s tím člověk nějak tak počítá a ví, co ho to bude stát, ale může se stát úraz a nějaká operace 20-30 tisíc.
1: Není to málo, určitě.
0: Jo, a je to o tom, že to zvíře třeba bude dál chodit, nebo tu nohu přijde. A to se bavíme o noze, na tu se neumírá. A pak jsou věci, na které to zvíře může umřít. A pokud ty peníze nemáte.
1: Je to potom těžký, že?
0: Je to těžký.
1: Čili není to jenom radost, ale je
0: samozřejmě
1: potřeba brát.
0: Je to odpovědnost, je to živý tvor, je to odpovědnost.
1: Tak, souhlasím. Perfektní, to bylo krásné doporučení. A my vlastně ještě jednou pro ty, kteří by chtěli podpořit olomoucký útulek, tak ještě jednou teďka přidáváme tady na obrazovku číslo transparentního účtu, kam vlastně určitě budete rádi, pokud by se rozhodl někdo přispět a zaslat vlastně libovolnou částku, tak určitě v útulku i potom dobře zhodnotí, pořídí za to něco, co zase ostatním pejskům, nebo i kočkám, případně nějaké fretce pomůže vlastně zlepšit život a určitě z toho budou mít radost. Takže já bych vám moc chtěl poděkovat za to, že jste přijala pozvání na dnešní rozhovor. Ještě než se rozloučíme, tak já vám tady předám tak na památku takové naše originální ponožky, takže ty jsou pro vás.
0: Krásná práce.
1: Budete mít vzpomínku na dnešek. No, my vám samozřejmě děkujeme za tu práci, kterou vlastně děláte pro ta zvířata, konec konců i pro ty občany, některé nezodpovědné. Takže určitě v tom pokračujte, my vám budeme držet palce, ať se vám daří. No a ať vlastně máte co nejméně těch vozovkách klientů u vás, protože to znamená, že ti pejskové mají domov a mají se dobře.
0: Tak jo, děkujem.
1: Perfektně, já také děkuji. Loučíme se i s našimi diváky a posluchači, mějte se krásně a pokud nás ještě nesledujete, tak určitě na Facebooku, Instagramu, zde na YouTube, anebo případně na audioplatformách Spotify anebo Apple Podcastech. Mějte se krásně, vidíme se zase týden. Ahoj.
2: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, pověste.
2: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také hunčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Dukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už, tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudenější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No, přesně tak. My Litováci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Milé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: Dnešní den.
1: Berani, dneska to vypadá, že máte talent skoro na všechno. Býci, konečně taky někdo ocení vaši mravenčí práci. Blíženci, drobné prohřešky vám budou odpuštěny. Hradci, klasika, pod tvrdou skořápkou skrýváte dobré srdce. Lvi, vyplatí se vaše profesionální a věcné jednání. Panny, pozor, touha po dokonalosti bývá nebezpečná. Váhy, nadechněte se a začněte si plně věřit. Štíři, zaměřte se na jednoduchost, ať máte přehled. Střelci, prožijete den plný absolutní harmonie. Kozorozi, dneska budete mít otevřenou náruč pro všechny. Vodnáři, nebojte se ukázat svoje city. A co mi ryby? Volnější letní režim nám prý může jenom prospět.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Ranní fresh. Metropole.
2: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál TJ Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu TJ Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
3: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Caluma Scotta, britského zpěváka s hlasem, který ti přímo zamotá emoce do uší. Jeho písně jsou plné hlubokých pocitů, upřímnosti a jemné melancholie, které tě chytí hned od první vteřiny. Calum je jako kamarád, co ti naslouchá, když to nejvíc potřebuješ, a zaspívá ti píseň, co tě zahřeje u srdce. Jeho styl je melodický, emocionální a plný krásných příběhů. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska servíruje hlas, který tě dostane

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Milk and Sugar. Německé duo, které už dlouhá léta vládne taneční scéně svým mixem house beatů. Jejich hudba je jako sladký drink, co ti osladí den a rozhýbe nohy. Milk and Sugar jsou jako ti kámoši, co vědí, jak udělat pořádnou party a jejich skladby prostě nelze vynechat. Připrav se na styl plný groovu, energie a chytlavých refrénů, které tě dostanou hned od prvních taktů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje taneční.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když

Koukej. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
2: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
1: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky. Sport. Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.

0: pátek. A co víkend? Naměříme i nadále lehce nad 20. V neděli by nás měly provázet ale taky dešťové přehánky a vyšší oblačnost.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na Rádiu Metropole.
3: Call it, you won't believe.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Metro Retro.
10: Metropolitan.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle, na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
2: Tak pořád to jede, dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už, tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku, jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak, my Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
11: A my budeme tancovat, až do samého rána.
10: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Metropole. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy? Je pátek 3. července. Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma. S jedním či se dvěma M.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Nový řidičák už si dlouhou dobu nemusíme vyzvedávat na úřadě. Za první rok, kdy je možné doručení řidičského průkazu na výdejní místo nebo do boxu, toho využilo asi 78 tisíc lidí.
3: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, anebo potřebujete kartu do digitálního tachografu, přes portál dopravy na pár kliků vyřešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z 10 000 výdejních boxů či míst balíkovny, tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.
2: Doplnil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
0: Sport.
2: 25S napálil tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka ve druhém kole Wimbledonu v utkání se Slovákem Alexem Molčanem a tato čistá podání mu podle jeho slov pomohla k postupu do dalšího kola. Jiří zvítězil 3-0 na sety.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Dneska minimum oblačnosti a k tomu zhruba 25 stupňů. A co prodloužený víkend? Začne to polojasnou sobotou, přehánky se objeví jenom ojediněle, a to hlavně na horách. Taky v neděli a v pondělí bude vesměs sluníčko s trochou mraků. Místy může lehce sprchnout, a to hlavně na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty mají dosáhnout na 22 až 27 stupňů.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech. Probíhá tu údržba až do konce srpna. Jinak policejní hlídku aktuálně hlásíte na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova a na Blanensku pozor na trase Černá hora Milonice. U Krajnice je tu odstavený porouchaný nákladák. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Situaci na silnicích po ránu sledujeme každou půl hodinu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Dnešní den.
1: Berani, dneska to vypadá, že máte talent skoro na všechno. Býci, konečně taky někdo ocení vaši mravenčí práci. Blíženci, drobné prohřešky vám budou odpuštěny. Hradci, klasika, pod tvrdou skořápkou skrýváte dobré srdce. Lvi, vyplatí se vaše profesionální a věcné jednání. Panny, pozor, touha po dokonalosti bývá nebezpečná. Váhy, nadechněte se a začněte si plně věřit. Štíři, zaměřte se na jednoduchost, ať má přehled. Střelci, prožijete den plný absolutní harmonie. Kozorozi, dneska budete mít otevřenou náruč pro všechny. Vodnáři, nebojte se ukázat svoje city. A co mi ryby? Volnější letní režim nám prý může jenom prospět.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Milí a vážení, rokové hlášení! Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady! V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026 a vem tam ségru!
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. To by Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát

0: ladíš Rádio Metropole, u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, to není jenom kopání do míče, góly, fauly, radost nebo zklamání a taky norské veslování. Tenhle ten šampionát, to je taky velká hudební show. Ne každý fanoušek skáče nadšením, ale Američané si to prostě bez té komerce a zábavy ani neumí představit. A hlavně finále. Tak schválně, jestli pak víte, kdo vystoupí v rámci rozhodujícího zápasu na MetLife Stadium v New Jersey. Bude to Robbie Williams společně s italskou popovou hvězdou Laurou Pausini. Už dříve byla potvrzená také jména jako Shakira nebo Madonna a prý bude i jihokorejský K-pop. Zkrátka a dobře, fotbalové finále 19. července tak bude jedna velká, nablízkaná megashow.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
5: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
8: Tohle je
9: Radio Metropole.

0: Radio Hana Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Je pátek 3. července. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od pondělí začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforů bude pracovat za provozu.
4: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce ustraní jejich dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. A i ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
3: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly, venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu korun má být hotový v září. Dvě skvělé české rychlobruslařky už jsou spolu i oficiálně. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková si vzala svou partnerku, evropskou šampionku Nikolu Zdráhalovou. Na sociálních sítích spolu zveřejnili fotku v bílém. Blahopřejeme.
1: Sport.
3: Karviná si fotbalovou Evropu nezahraje. UEFA vyřadila tým MFK Karviná z evropských pohárů kvůli účasti v domácí korupční aféře. Těžit z toho budou tři české týmy. Plzeň, která jde tímto do čtvrtého předkola Evropské ligy, její místo ve druhém předkole zaujme Hradec Králové a do uvolněné pozice v konferenční lize po Hradci proklouzl Jablonec. Píše o tom Fotbal.cz.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Možná se teď na začátku července ptáte, co to tak jasně svítí na noční obloze. Ne, to není hvězda, je to Venuše. Po západu slunce jí říkáme večernice a brzy ráno je to jitřenka. Taky víme, jak bude. Na Moravě dneska víceméně polojasno a 25 stupňů a zatím to vypadá tak, že i prodloužený víkend od soboty do svátečního pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraku a teploty budou velmi podobné, nejčastěji kolem 25.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že pozor bychom si měli dávat v Olomouci na ulici doktorky Milady Horákové. Teď je tu momentálně mimo provoz světelná signalizace, musí se to opravit. V Zábřehu pak máme hlášenou policejní hlídku na Olomoucké u té Šelky a ještě připomínáme, že dneska ráno a dopoledne probíhají údržbové práce na dálnici D46 v úseku Držovice Olšany u Prostějova. Je tu zavřený pravý jízdní pruh, protože tady sekají trávu. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní párty, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady pátek 3. července, svátek má Radomír a také Radomíra. Narozeniny má miláček žen, hvězda Top Gunu a Mission Impossible, americký herec Tom Cruise.
2: Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds.
3: 2:15, that's impossible.
2: File attack point, Mavericks inbound.
1: Dneska slaví také herečka Jana Švandová a je tu i jeden oslavenec z našeho regionu, bývalý olomoucký primátor a také bývalý hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, takže všechno nejlepší. A pozor, dneska je také Mezinárodní den bezplastových tašek, což ovšem může být trochu problém, protože na férovku všichni máme doma aspoň jednu plastovou tašku, která obsahuje dalších zhruba 10 plastových tašek, že? Tak s plastem nebo bez, užívejte si dál 3. červenec.
0: Metropole právě dnes.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyveze šlanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. resorthrubavoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus, loser.

0: kampeny i hostinu od Vojtiny Mravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu
9: Čekuj Česko!
10: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé Příbrami.
12: Radio Metropole!
13: Radio Metropole!
14: Radio Metropole!

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle, na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
2: Tak pořád to jede, dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Dukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už, tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. Kdo má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak. My Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domů seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče, pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Hosti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

čas, zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Za dveřmi jsou červencové svátky 5. a 6. července a se svátky v Česku se hned pojí otázka, zda si během nich budeme moci nakoupit ve velkých obchodech. Půjde to.
3: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
2: Vysvětlil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Oscarový herec Dustin Hoffman v Česku. Hvězda filmů Rain Man či Kramerová versus Kramer Dustin Hoffman přijel na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Dnes večer převezme na zahájení 60. ročníku festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos.
0: Sport.
2: Čeští basketbalisté dnes hrají se Švédskem. V případě výhry získají postup do další fáze kvalifikace na mistrovství světa. Ale bude to těžké. Ve Stockholmu nastoupí bez tří silných opor, včetně lídra Tomáše Satoranského. Zápas začne v 19 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Dneska minimum oblačnosti a k tomu zhruba 25 stupňů. A co prodloužený víkend? Začne to polojasnou sobotou, přehánky se objeví jenom ojediněle, a to hlavně na horách. Taky v neděli a v pondělí bude vesměs sluníčko s trochou mraků. Místy může lehce sprchnout, a to hlavně na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty mají dosáhnout na 22 až 27 stupňů.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, jak je ten kruháč u STKček, taky na dálnici D46 na půl cesty Olomouc Olšany u Prostějova. Hlídka je i na D1 na exitu Přerovích a nebo v Kostelci na Hané v ulici Zabranou. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak hlavně dojeďte v pořádku.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: podle Štěpána.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu. Pojďme na něm. Začínáme fotbalem. Sigma Olomouc hlásí další posilu. Z francouzského Lille přichází Stefan Numbizi. 19-letý Kamerunec hraje na pozici stopera a levého obránce, tak vítej nahané. Jinak Sigma Olomouc má před sebou už zítra v rámci přípravy dva zápasy. Oba na hřišti ve Slatinicích. V 10 hodin hrají Hanáci proti Banské Bystrici, v 17 hodin potom vyzvou Kroměříž. Pozdravíme i do Přerova. V rámci mistrovství světa v hokejbale se uskutečnil finálový turnaj základních škol o Ostravský pohár. Ten se konal minulé úterý ve fanzóně světového šampionátu a ovládla ho základní škola Želatovská Přerov. Vítězové prošli turnajem bez ztráty bodu a převzali pohár i repliky medailí pro mistry světa v hokejbale 2026. A ještě Prostějov, ve východní skupině druhé hokejové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže, budou hrát dva kluby právě z Prostějova. Výkonný výbor českého hokeje schválil převod práv na účast ve druhé lize mezi kluby HC

0: Tak to je sport na Metropole a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více info v restauracích.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Olomouc hledá svého učitele nebo učitelku roku. Město vyhlásilo anketu, do níž mohou nominovat favorita žáci, rodiče, ředitelé, pedagogové i široká veřejnost. Vyhlášení výsledku bude v září v Moravském divadle Olomouc.
4: Věříme, že učitelé si zaslouží nejen poděkování na konci školního roku, ale i veřejné uznání za svou každodenní práci, trpělivost, inspiraci a energii, kterou věnují vzdělávání dalších generací. Návrhy mohou posluchači podávat elektronicky prostřednictvím webového formuláře na webu olomouc.eu do 23. srpna. A já doufám, že jich bude skutečně hodně.
3: Přiblížil mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zelenější je průmyslová zóna v Holešově na Kroměřížsku. Zlínský kraj tu v poslední době nechal zasadit skoro 1500 stromů a 1400 keřů. Vytvořil tu také nové trávníky a koridor pro pohyb živočichů v krajině.
1: Hlas lidu.
3: Rekordní pokles porodnosti v Česku. V loni se narodilo nejméně dětí za 240 let. A co zatím stojí? Dle průzkumu NMS se 3/5 lidí nejvíc obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek a změn klimatu. Kromě obav o stav světa brání Čechům v rodičovství také touha po svobodě. Opět 3/5 lidí uvedli, že chtějí spíš osobní volnost. Případný nedostatek peněz na rodičovství vnímá jako problém necelá polovina lidí.
1: Sport.
3: České volejbalisty čeká semifinálový střet na mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Tým trenéra Nekoli touží projít do finále. O postup se utká dnes v 16 hodin s Izraelem. Očekává se velmi vyrovnaný zápas. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Možná se teď na začátku července ptáte, co to tak jasně svítí na noční obloze. Ne, to není hvězda, je to Venuše. Po západu slunce jí říkáme večernice a brzy ráno je to jitřenka. Taky víme, jak bude. Na Moravě dneska víceméně polojasno a 25 stupňů a zatím to vypadá tak, že i prodloužený víkend od soboty do svátečního pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraků a teploty budou velmi podobné, nejčastěji kolem 25.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci rozhodně pozor na ulici doktorky Milady Horákové. Světelná signalizace je tu mimo provoz. Než se to opraví, tak tady dopravu řídí policie. Hlídku máme hlášenou v Olomouci na Lipenské, jak je ten kruháč u STKček a taky na Šternberské. A mimochodem ve Šternberku se dořešuje nehoda osobáku na Olomoucké. Na cestách je s vámi to správné rádio, tak dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku. To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
1: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu
5: Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Metropole. Hrajeme neohrané.
1: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Konečně se máme pátečně a s našimi dětmi vyrážíme za letní zábavou a poznáním, ať už jsou to příměstské tábory, astronautický výcvik nebo Mozart v karanténě. Tyhle a další tipy na léto najdeme na olomouc.cz. Prázdniny začínají taky na fotbalovém hřišti v Olomouci Holici. Budou tady špekáčky i písničky s kytarou dneska od 18. hodiny. Dneska taky promítáme akční film Supergirl v Hranicích. V plášti s velkým S na hrudi totiž může lítat i superholka. A to od 21 hodin v Hranickém letním kině. Zdravíme také Náklo, to pořádá Disney den. V sobotu, tedy zítra, zveme na pohádkový program pro nejmenší. Budou tady piráti, víly, skákací hrady, malování na obličej, fotokoutek a spousta muziky. Na Sokolce v Nákle. A ještě tu máme o tomto víkendu jízdu králů. To znamená kroje, řemesla, průvod, dechovka a hlavně tradiční hanácký trojboj v Doloplazích u Olomouce. Tak si vyberte z našich typů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
9: A my budeme tancovat, až do samého rána.
8: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
10: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
4: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
5: Rádio.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Je pátek 3. července. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od pondělí začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforů bude pracovat za provozu.
4: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který byl bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. A i ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
3: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly, venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu korun má být hotový v září. Dvě skvělé české rychlobruslařky už jsou spolu i oficiálně. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková si vzala svou partnerku, evropskou šampionku Nikolu Zdráhalovou. Na sociálních sítích spolu zveřejnili fotku v bílém. Blahopřejeme.
0: Sport.
3: Karviná si fotbalovou Evropu nezahraje. UEFA vyřadila tým MFK Karviná z evropských pohárů kvůli účasti v domácí korupční aféře. Těžit z toho budou tři české týmy. Plzeň, která jde tímto do čtvrtého předkola Evropské ligy, její místo ve druhém předkole zaujme Hradec Králové a do uvolněné pozice v konferenční lize po Hradci proklouzl Jablonec. Píše o tom Fotbal.cz.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Prodloužený víkend je před námi a my víme, jak bude. V sobotu čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 26 stupňů. V neděli pak čekáme na obloze trochu více mraků, bude oblačno, přechodně i zataženo. Postupně na většině území očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně mohou přijít i bouřky. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. V pondělí bude taky spíše pod mrakem i na svátek. Předpověď hlásí déšť. Rtuť teploměru vystoupá nejvýše k 25 stupňům. Biozátěž by po celý víkend měla být na nejlepším stupni.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava hladká, jen v ulici u svatého Jana si dáme pozor na policejní hlídku. Ty stojí taky na D1 na exitu Kroměříž Východ, na D35 na exitu Velký Újezd a taky v Poličce na Svitavsku v ulici Hegerova. Neprůjezdný pruh máme na Šumpersku na trase Postřelmov Olšany, kousek před odbočkou na Bohutín. Je tady neprůjezdný jízdní pruh, na místě je policie. Havarované auto hlásíte taky v Blansku v ulici Sloupečník. I tady jsou záchranné složky. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Bamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: S Rádiem Metropole vždycky víme, kde se fakt dobře najíme. Je tady doba oběda a my pro vás otevíráme olomoucká polední meníčka. Máte dnes chuť na bezmasý oběd? Co takhle kapréze lilek, pečená řepa na tymiánu s medovo-hořčičným dresinkem nebo pečená kořenová zelenina s balkánským sýrem? To pro nás připravují v restauraci Koza zůstala celá. V nabídce je taky grilovaný špíz z vepřové panenky a kuřecího masa s bramborami nebo koprová omáčka s vařeným vejcem a bramborami v baseball pubu na Lascích. Pochutnají si i studenti. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem se zelím, ďábelská pochoutka z hovězího masa s rýží nebo třeba těstovinový salát s hermelínem. To všechno si dáme na upolácké menze 17. listopadu. K obědu mohou být taky grilované kuřecí medailonky na tymiánové omáčce s kroketami, boloňské špagety nebo třeba hovězí svíčková na smetaně s knedlíky. V podniku Morgan's Restaurant. Další polední meníčka najdete na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18.

0: hodině na tomto rádiu. Už 7. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Ladíš Rádio Metropole, u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, to není jenom kopání do míče, góly, fauly, radost nebo zklamání a taky norské veslování. Tenhle ten šampionát, to je taky velká hudební show. Ne každý fanoušek skáče nadšením, ale Američané si to prostě bez té komerce a zábavy ani neumí představit. A hlavně finále. Tak schválně, jestli pak víte, kdo vystoupí v rámci rozhodujícího zápasu na MetLife Stadium v New Jersey. Bude to Robbie Williams společně s italskou popovou hvězdou Laurou Pausini. Už dříve byla potvrzená také jména jako Shakira nebo Madonna a prý bude i jihokorejský K-pop. Zkrátka a dobře, fotbalové finále 19. července tak bude jedna velká, nablízkaná megashow.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
2: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle je Radio

0: je dopoledne?
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ekce Homo se pojede z kopce. Vrchařskou automobilovou trať nad Šternberkem obsadí skejťáci. Klikatou silnici budou sjíždět na longboardu v rámci akce Ekce Homo Freeride. Jde již o 15. ročník této jízdy. Uzavírka silnice u Šternberka kvůli Ekce Homo Freeride začne od dnešních 16 hodin 45 minut a potrvá do neděle do 18 hodin. Oficiální objízdná trasa povede po silnici první třídy přes obec Lip. Pina informuje o tom město Šternberg.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok.
1: Hlas lidu.
2: Komu pak v Česku věříme? Červnový průzkum STEM mezi tisícovkou lidí ukazuje, že stejně jako v uplynulých letech mají největší důvěru hasiči. 96% lidí, přes 70% lidí v Česku věří policii, armádě a strážníkům. O poznání slabší důvěru mají u českých občanů politici. Nejnižší důvěra lidí je ve vládu, které v červnu věřila asi třetina lidí. 35% lidí ze 100 věří sněmovně, 43% senátu a prezidentu Petru Pavlovi důvěřuje v průměru 56 lidí ze 100.
1: Sport.
2: České derby ve třetím kole Wimbledonu. Na trávě londýnského Grand Slamu se dnes utkají o postup tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. Do akce jde i olomoucká rodačka Karolína Muchová a ta vyzve Tajku s Savang Keovovou. Oba duely začínají po půl čtvrté odpoledne.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme polojasno až jasno, jen na horách se mohou objevit nějaké ty mráčky. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 až 25 stupni. Na horách naměříme nejvýše 18. Pokud dnes plánujeme vyrazit do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je nahané vysoká, na Šumpersku, Svitavsku a Bruntálsku dokonce mimořádná. Kvůli vysokým teplotám se ale nemusíme příliš bát komárů. Jejich aktivita je dnes nepatrná.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na policejní hlídku v ulici Švajcarova. Stojí taky v Napajedlech, v ulici Nádražní, na D55 na exitu Otrokovice a taky ve Svitavách v ulici U Tří mostů. Na překážku na cestě si dáme pozor na D55 na trase Otrokovice-Hulín před exitem Otrokovice-Sever. Mezi jízdními pruhy tady leží kovový odpad. Na odstavené auto na Krajnici si pak dáme pozor na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Ivanovice-Nahané. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark.

0: z lásky k regionům.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože

s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to. Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady pátek 3. července, svátek má Radomír a také Radomíra. Narozeniny má miláček žen, hvězda Top Gunu a Mission Impossible, americký herec Tom Cruise.
2: Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds.
3: 2:15, that's impossible.
1: Dneska slaví také herečka Jana Švandová a je tu i jeden oslavenec z našeho regionu, bývalý olomoucký primátor a také bývalý hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, takže všechno nejlepší. A pozor, dneska je také Mezinárodní den bezplastových tašek, což ovšem může být trochu problém, protože na férovku všichni máme doma aspoň jednu plastovou tašku, která obsahuje dalších zhruba 10 plastových tašek, že? Tak s plastem nebo bez, užívejte si dál 3. červenec.
0: Metropole právě dnes.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža,

0: půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
2: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: Poslucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 000 diváků, což je meziročně o 4 000 víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
2: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek, po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
1: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky. Sport. Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový gólman David Rittich. Už to bude sedmý tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý gólman chytal uplynulou sezónu za New Yorkské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.
3: WhatsApp Metropole 377-642-627. Hlasovky, videa, fotky 377-742-627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Od oficiálního začátku léta se nám začíná den pomalinku zkracovat. Není to ale zatím téměř nic znatelného. Denní světlo budeme mít dnes celých 16 hodin a 11 minut. Víme taky, jak bude. Dneska čekáme jasno až polojasno kolem 25 stupňů. Zítra už se mohou mraky občas trochu ukázat. Pořád by ale mělo převládat polojasno. Rtuť teploměru vystoupá v sobotu k 24 stupňům. V neděli už raději vytáhneme deštníky. Ve většině regionu by mělo pršet. Výjimečně by se mohla objevit i bouřka. Teplotní maxima v neděli nepřekročí 25.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor v Olomouci v ulici U Panelárny, jinak je tady doprava poměrně hladká. Ke srážce dvou osobáků ale došlo v Prostějově v ulici Milana Trychova. Probíhá tady vyšetřování nehody, je tady neprůjezdný pruh. Odstavené porouchané auto komplikuje dopravu na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín před exitem Bělotín Východ. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Vyškov Říkovice za exitem Mořice. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Tohle je
9: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
2: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
0: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
2: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Dukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už, tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak, my Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka. V našem vysílání starosta Litovle Viktor Kohout. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Kit Kat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Metropole
5: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přinese

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Za dveřmi jsou červencové svátky 5. a 6. července a se svátky v Česku se hned pojí otázka, zda si během nich budeme moci nakoupit ve velkých obchodech. Půjde to.
3: Ustanovení zákona o prodejní době v malou obchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
2: Vysvětlil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Oscarový herec Dustin Hoffman v Česku. Hvězda filmů Rain Man či Kramerová versus Kramer Dustin Hoffman přijel na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Dnes večer převezme na zahájení 60. ročníku festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos.
1: Sport.
2: Čeští basketbalisté dnes hrají se Švédskem. V případě výhry získají postup do další fáze kvalifikace na mistrovství světa. Ale bude to těžké. Ve Stockholmu nastoupí bez tří silných opor, včetně lídra Tomáše Satoranského. Zápas začne v 19 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Prodloužený víkend je před námi a my víme, jak bude. V sobotu čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 26 stupňů. V neděli pak čekáme na obloze trochu více mraků, bude oblačno, přechodně i zataženo. Postupně na většině území očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně mohou přijít i bouřky. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. V pondělí bude taky spíše pod mrakem i na svátek. Předpověď hlásí déšť. Rtuť teploměru vystoupá nejvýše k 25 stupňům. Biozátěž by po celý víkend měla být na nejlepším stupni.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nohu z plynu dáme v Olomouci v ulici 17. listopadu. Nefungují tady semafory, tak ať se s někým nesrazíme. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem nás čeká na výjezdu z Hulína ve směru na Třebětice. Došlo tady k nehodě, probíhá tady vyšetřování. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž Západ, taky na D46 na exitu Olšany u Prostějova. V Hranicích na třídě Československé armády jsou taky v Kroměříži v ulici Kojetínská. Pohodovou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Milí a vážení, rokové hlášení! Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady! V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026 a vem tam ségru!
3: Tohle je Radio

0: Život ve městě.
1: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy a přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Dlouhotrvající sucho a mimořádně nízké průtoky ve vodních tocích přiměly Olomoucký vodoprávní úřad k dočasnému zákazu odběru povrchových vod, a to z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. O tom píše Report.cz. Přerov spustil ve sběrném dvoře na Hrázi zkušební provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července bezplatně odevzdávat zachovalé věci, které najdou nové majitele. Detaily najdeme na přerovském rej. Tropické teploty mění pravidla pro venčení psů v kroměřížském městském útulku Čápka. Možnost budou mít jen zájemci, kteří si přivstanou. Na to upozorňuje kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Aquacentrum a městské koupaliště Šternberg.
4: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Dneska

0: Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomouc hledá svého učitele nebo učitelku roku. Město vyhlásilo anketu, do níž mohou nominovat favorita žáci, rodiče, ředitelé, pedagogové i široká veřejnost. Vyhlášení výsledku bude v září v Moravském divadle Olomouc.
4: Věříme, že učitelé si zaslouží nejen poděkování na konci školního roku, ale i veřejné uznání za svou každodenní práci, trpělivost, inspiraci a energii, kterou věnují vzdělávání dalších generací. Návrhy mohou posluchači podávat elektronicky prostřednictvím webového formuláře na webu olomouc.eu do 23. srpna a já doufám, že jich bude skutečně hodně.
3: Přiblížil mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zelenější je průmyslová zóna v Holešově na Kroměřížsku. Zlínský kraj tu v poslední době nechal zasadit skoro 1500 stromů a 1400 keřů. Vytvořil tu také nové trávníky a koridor pro pohyb živočichů v krajině.
1: Hlas lidu.
3: Rekordní pokles porodnosti v Česku. Loni se narodilo nejméně dětí za 240 let. A co zatím stojí? Dle průzkumu NMS se 3/5 lidí nejvíc obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek a změn klimatu. Kromě obav o stav světa brání Čechům v rodičovství také touha po svobodě. Opět 3/5 lidí uvedli, že chtějí spíš osobní volnost. Případný nedostatek peněz na rodičovství vnímá jako problém necelá polovina lidí.
1: Sport.
3: České volejbalisty čeká semifinálový střet na mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Tým trenéra Nekoli touží projít do finále. O postup se utká dnes v 16 hodin s Izraelem. Očekává se velmi vyrovnaný zápas. Uvidíme, jak to dopadne.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme polojasno až jasno, jen na horách se mohou objevit nějaké ty mráčky. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 až 25 stupni. Na horách neměříme nejvýše 18. Pokud dnes plánujeme vyrazit do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je nahané vysoká, na Šumpersku, Svitavsku a Bruntálsku dokonce mimořádná. Kvůli vysokým teplotám se ale nemusíme příliš bát komárů. Jejich aktivita je dnes nepatrná.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na policejní hlídky v ulicích Brněnská a na Střelnici. Číhají taky na D1 na exitu Hranice, v Hranicích na třídě Československé armády, v Prostějově v ulici Československého armádního sboru a taky v Bruntále v ulici Jesenická. Se zdržením musíme počítat na cestě Koclířov Moravská Třebová. Hlásíte nám tady zpoždění přibližně na 20 minut. Připomínáme taky nehodu na výjezdu z Hulína ve směru na Třebětice. Jezdí se tu jedním jízdním pruhem, na místě je policie. To bylo naše dopravní info, teď už další svěží hit.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu. Pojďme na něm. Začínáme fotbalem. Sigma Olomouc hlásí další posilu. Z francouzského Lille přichází Stefan Numbizi. 19-letý Kamerunec hraje na pozici stopera a levého obránce, tak vítej nahané. Jinak Sigma Olomouc má před sebou už zítra v rámci přípravy dva zápasy. Oba na hřišti ve Slatinicích. V 10 hodin hrají Hanáci proti Banské Bystrici, v 17 hodin potom vyzvou Kroměříž. Pozdravíme i do Přerova. V rámci mistrovství světa v hokejbale se uskutečnil finálový turnaj základních škol o Ostravský pohár. Ten se konal minulé úterý ve fanzóně světového šampionátu a ovládla ho základní škola Želatovská Přerov. Vítězové prošli turnajem bez ztráty bodu a převzali pohár i repliky medailí pro mistry světa v hokejbale 2026. A ještě Prostějov, ve východní skupině druhé hokejové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže, budou hrát dva kluby právě z Prostějova. Výkonný vývoj

0: sport na Metropole a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack

0: minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v

0: světlé výčepní, půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět.

0: je
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Konečně se máme pátečně a s našimi dětmi vyrážíme za letní zábavou a poznáním, ať už jsou to příměstské tábory, astronautický výcvik nebo Mozart v karanténě. Tyhle a další tipy na léto najdeme na olomouc.cz. Prázdniny začínají taky na fotbalovém hřišti v Olomouci Holici. Budou tady špekáčky i písničky s kytarou dneska od 18. hodiny. Dneska taky promítáme akční film Supergirl v Hranicích. V plášti s velkým S na hrudi totiž může lítat i superholka. A to od 21 hodin v Hranickém letním kině. Zdravíme také Náklo, to pořádá Disney den. V sobotu, tedy zítra, zveme na pohádkový program pro nejmenší. Budou tady piráti, víly, skákací hrady, malování na obličej, fotokoutek a spousta muziky na Sokolce v Nákle. A ještě tu máme o tomto víkendu jízdu králů. To znamená kroje, řemesla, průvod, dechovka a hlavně tradiční hanácký trojboj v Doloplazích u Olomouce. Tak si vyberte z našich typů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.

0: zase zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více info v restauracích.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
4: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
5: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
6: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Akce Homo se pojede z kopce. Mrchařskou automobilovou trať nad Šternberkem obsadí skejťáci. Klikatou silnici budou sjíždět na longboardu v rámci akce Akce Homo Freeride. Jde již o 15. ročník této jízdy. Uzavírka silnice u Šternberka kvůli Akce Homo Freeride začne od dnešních 16 hodin 45 minut a potrvá do neděle do 18 hodin. Oficiální objízdná trasa povede po silnici první třídy přes obec Lipy. Informuje o tom město Šternberg.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok.
1: Hlas lidu.
2: Komu pak v Česku věříme? Červnový průzkum STEM mezi tisícovkou lidí ukazuje, že stejně jako v uplynulých letech mají největší důvěru hasiči. 96% lidí. Přes 70% lidí v Česku věří policii, armádě a strážníkům. O poznání slabší důvěru mají u českých občanů politici. Nejnižší důvěra lidí je ve vládu, které v červnu věřila asi třetina lidí. 35% lidí ze 100 věří sněmovně, 43% senátu a prezidentu Petru Pavlovi důvěřuje v průměru 56 lidí ze 100.
1: Sport.
2: Karviná si fotbalovou Evropu nezahraje. UEFA vyřadila tým MFK Karviná z evropských pohárů kvůli účasti v domácí korupční aféře. Těžit z toho budou tři české týmy. Plzeň, která jde tímto do čtvrtého předkola Evropské ligy, její místo ve druhém předkole zaujme Hradec Králové a do uvolněné pozice v konferenční lize po Hradci proklouzl Jablonec. Píše o tom Fotbal.cz.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Jaká je předpověď v našem regionu?

0: na horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr, v neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a místy taky s bouřkami.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se u obce Mozice před nájezdem na dálnici. Došlo tady k nehodě dvou dodávek. Úsek je ale s opatrností průjezdný. Došetřuje se i nehoda v Hulíně na náměstí Míru. Od nás víte, že se tu střetly tři osobní auta. A připomínáme i nehodu čtyř osobáků na trase Otrokovice na Pajedla. Tady se dá ale projet bez problému. Policejní hlídka je potom aktuálně v Hablově, taky ve Svitavách na Poličské, v obci Horní Moštěnice a nebo na D1 směr Ostrava na exitu hranice. No a pokud se jedete koupat na Náklo, počítejte teď s kolonou na cestě k pláži na 25 minut a podobné zdržení je i na trase Svitavy Moravská Třebová.
2: Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
1: Metropole.

0: za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Tohle je Radio Metropol.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
0: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
2: Metropole.

0: Ladíš Rádio Metropole, u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, to není jenom kopání do míče, góly, fauly, radost nebo zklamání a taky norské veslování. Tenhle ten šampionát, to je taky velká hudební show. Ne každý fanoušek skáče nadšením, ale Američané si to prostě bez té komerce a zábavy ani neumí představit. A hlavně finále. Tak schválně, jestli pak víte, kdo vystoupí v rámci rozhodujícího zápasu na MetLife Stadium v New Jersey. Bude to Robbie Williams společně s italskou popovou hvězdou Laurou Pausini. Už dříve byla potvrzená také jména jako Shakira nebo Madonna a prý bude i jihokorejský K-pop. Zkrátka a dobře, fotbalové finále 19. července tak bude jedna velká, nablízkaná megashow.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle, Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
5: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
4: Dneska padla.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Za dveřmi jsou červencové svátky 5. a 6. července a se svátky v Česku se hned pojí otázka, zda si během nich budeme moci nakoupit ve velkých obchodech. Půjde to.
4: Ustanovení zákona o prodejní době v malou obchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
3: Vysvětlil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Oscarový herec Dustin Hoffman v Česku. Hvězda filmu Rain Man či Kramerová versus Kramer Dustin Hoffman přijel na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Dnes večer převezme na zahájení 60. ročníku festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos.
1: Sport.
3: Čeští basketbalisté dnes hrají se Švédskem. V případě výhry získají postup do další fáze kvalifikace na mistrovství světa. Ale bude to těžké. Ve Stockholmu nastoupí bez tří silných opor, včetně lídra Tomáše Satoranského. Zápas začne v 19 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
1: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: 21 hodin a 2 minuty, tak to je čas dnešního západu slunce na Olomoucku. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde ve 4.52. Víme, jak bude. O víkendu počítáme s teplotami nejčastěji mezi 19 a 24 stupni Celsia ve stínu. Sobota nás čeká se sluníčkem. Ve druhé polovině víkendu se potom objeví dešťové přehánky, ojedinělé bouřky a taky vyšší oblačnost.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se v Olomouci na Zikově ulici, jde o nehodu osobáku a dodávky u Alberta a dá se tudy opatrně projet. Dvě osobní auta v sobě jsou i v obci Vrbátky, taky tady se ale dostaneme. No a připomínám i nehodu dvou dodávek za obcí Mořice před nájezdem na dálnici. I tady je průjezd bez kolon. Policejní hlídka je potom v obci Horní Moštěnice na D1 na exitu hranice, a nebo v Prostějově na Plumlovské ulici. Na trase Svitavy, Moravská Třeba a potom v tuhle chvíli počítejte se zdržením na 25 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piláti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje, nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé Příbrami.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Tohle je Radio Metropol.

0: Vánocem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Metropole právě dnes.
3: Je tady pátek 3. července, svátek má Radomír a také Radomíra. Narozeniny má miláček žen, hvězda Top Gunu a Mission Impossible, americký herec Tom Cruise.
4: Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds.
5: 2:15, that's impossible.
4: File attack point. Mavericks inbound.
3: Dneska slaví také herečka Jana Švandová a je tu i jeden oslavenec z našeho regionu, bývalý olomoucký primátor a také bývalý hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, takže všechno nejlepší. A pozor, dneska je také Mezinárodní den bezplastových tašek, což ovšem může být trochu problém, protože na férovku všichni máme doma aspoň jednu plastovou tašku, která obsahuje dalších zhruba 10 plastových tašek. Že? Tak s plastem nebo bez, užívejte si dál 3. červenec.
2: Metropole právě dnes.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
8: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
11: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
12: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé hity.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jaxe Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 tisíc diváků, což je meziročně o 4 tisíce víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
4: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek, po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
3: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky.
1: Sport.
3: Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový golman David Rittich. Už to bude sedmý tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý golman chytal uplynulou sezónu za newyorské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.

0: na prvním stupni, který je bezproblémový. Jinak nás čekají během víkendu teploty mezi 19 a 24 stupni Celsia ve stínu, první polovina víkendu přinese sluníčko a jasnou oblohu, v neděli se objeví vyšší oblačnost, dešťové přehánky a sem tam taky bousky.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Vážná dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici 46 s Olomouce na Vyškov před exitem Brodek u Prostějova. Je tu požár vozidla a dálnice je neprůjezdná. Odklon dopravy je potom veden na exitu Branovice-Kelčice. Bourá se taky na D1 mezi exity Říkovice a Přerov. Tady jde o nehodu osobáku a dodávky, policisté jsou na místě, ale dostaneme se tu. Nehoda osobního auta a motorky se potom vyšetřuje taky v obci Lazníky na Přerovsku. I zde je to průjezdné. No a připomínáme i nehodu dodávky a osobního auta v Olomouci na Zikově ulici. I tady už se to dá ale projet se zvýšenou opatrností bez zdržení. Šťastnou cestu přejeme, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno v Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou party, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělec, co do hudby vnáší opravdovost a šmrnc, co tě chytí od prvních taktů. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože ti přineseme ty nejlepší příběhy a

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
2: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savině, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. Kdo má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudenější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku. Jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru. A to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak. My Litováci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
3: Rádio Metropole.
8: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Jaká je předpověď v našem regionu o víkendu? V sobotu počítáme s jasnou nebo polojasnou oblohou. Nejvyšší teploty přes den mezi 19 a 24 stupni Celsia, v tisíci metrech a na horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr. V neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přehánkami a místy taky s bouřkami.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
3: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. One Republic jsou americká kapela, která svými chytlavými melodiemi a energickými písněmi baví fanoušky po celém světě. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrý pocit a náladu. One Republic umí spojit pop s rockem a vytvořit písně, které si zamiluješ na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské radosti. Zůstaň na

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, Moderní cirkus, Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme MBNN, producenta a DJe, který v taneční hudbě přináší svěží beaty a chytlavé rytmy. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té nejlepší nálady. MBNN je známý svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé párty.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy a přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Dlouhotrvající sucho a mimořádně nízké průtoky ve vodních tocích přiměly Olomoucký vodoprávní úřad k dočasnému zákazu odběru povrchových vod, a to z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. O tom píše Report.cz. Přerov spustil ve sběrném dvoře na Hrázi zkušební provoz nového reuse pointu. Lidé se mohou během července bezplatně odevzdávat zachovalé věci, které najdou nové majitele. Detaily najdeme na přerovském rej. Tropické teploty mění pravidla pro venčení psů v kroměřížském městském útulku Čápka. Možnost budou mít jen zájemci, kteří si přivstanou. Na to upozorňuje kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci. Je

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2023.

0: živé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

0: Frozen. Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
0: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
1: Radio Metropole.
3: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. Lomix. The Beat.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty.

a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si poslechni Michaela Greye, britského producenta, který má v taneční hudbě pevné místo díky svým nezapomenutelným beatům. Jeho styl je jako ta klasika, co nikdy neomrzí a pořád tě dostane na parket. Michael Greye je jako ten kamarád, co ti vždycky pustí track, který znáš a miluješ. Jeho hudba je house s pořádnou dávkou groovu a energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční nostalgie.

0: Saturday,
1: Sunday, what? Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Higgs. Severoirský producent a DJ, který svými energickými beaty a chytlavými melodiemi baví taneční scénu. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti na party vždycky pustí správný track, aby ses rozhýbal. Higgs umí spojit moderní zvuk s pořádnou dávkou groovu, takže tě rozhýbe na první dobrou. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých

Tady je tvoje metropole. Dneska si pustíme Maupí, nizozemského DJe a producenta, který v taneční hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční nálady a groovu. Maupí je známý svým svěžím stylem plným energie, který tě dostane.

0: Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Tady je tvoje Metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tvoje noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Romy. Britská zpěvačka a skladatelka, která svou jemnou, ale zároveň silnou hudbou dokáže zaujmout jak srdce, tak taneční parket. Romy míchá indie s elektronikou a výsledkem je vždy originální a chytlavá.

Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé melodie. Pink Panthers umí vytvořit jedinečnou atmosféru a dostat tě na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný, protože Metropolis

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle, na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, pověste.
2: Tak pořád to jede, dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůňčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudenější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku, jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No, přesně tak. My Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixe, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 tisíc diváků, což je meziročně o 4 tisíce víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
3: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek, po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
2: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky.
1: Sport.
2: Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový gólman David Rittich. Už to bude sedmý tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý gólman chytal uplynulou sezónu za New Yorkské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jaká je předpověď v našem regionu?

0: horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr. V neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a místy taky s bouřkami.
1: Víc energie.

Wilkinson je britský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně patří mezi absolutní špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a pořádný rytmus. Wilkinson umí spojit rychlý beat s chytlavými melodiemi, takže tě dostane hned na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské síly.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná na

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Avalen Roxton. Producent, který se nebojí experimentovat a vytváří elektroniku plnou překvapení. Jeho beaty jsou jako tajemné příběhy, které tě vtáhnou a nepustí. Avalen je jako kamarád, co tě vezme na výlet do zvukového světa, kde pravidla neplatí. Jeho styl je inovativní, temný a zároveň taneční. Přesně to, co potřebuješ na večer. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudební

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zavzpomínáme na Úzex und Neunzich, německou technolegendu, která na taneční scéně září už od 90. let. Jejich tvrdé, elektrické beaty a futuristický zvuk dokázali změnit tvář elektronické hudby a udělali z nich průkopníky svého žánru. Úzex und Neunzich jsou jako ten kámoš, co vždycky ví, jak rozjet párty. Bez kompromisů, rychle a nahlas.

0: Tady je tvoje metropole. Roisin Murphy je irská zpěvačka, textařka a producentka, která svou hudbou kombinuje elektroniku s art popem a tanečními rytmy. Její styl je jako ten kámoš, co ti přinese do života špetku elegance, originality a pořádnou dávku groove. Roisin Murphy je ikonou taneční scény a její hudba tě vždycky dostane. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hudební skvosty.
1: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 tisíc diváků, což je meziročně o 4 tisíce víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
3: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek, povlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
2: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky. Sport. Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový golman David Rittich. Už to bude sedmý tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý golman chytal uplynulou sezónu za New Yorkské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.